0: Thing to Do, čistý nový album na Tobias Freund od Non-Standard Productions Records. Selekcie dnešní úsled samost je jedno parče.
1: Koje to je na nich hora? Kuitu, što bude tuk v Sofia. Skoro. Hej, New Religion, Duran Duran. Most kam selekcie dnešní úsled tuku 5 minuty.